0: Han dig checkt ran så kus ran gol fresh all the year har augus vi me kan selection kolle kan dig för det show stern chits na feger lafa avogu guji korean kashagar majas and all the sha
1: was a bunch of la kursi tractor
0: ta bunch of la kursi tractation can smore it on augus Kei for dele le sha agus ni vishe bogore kuchi me an all pressure karish jahaku a komaitle shan er noya at cash for to the kolishari gele le sha kanan agus she an malu at the karish jahagin ren go tog for skull ur anakelation skeleton la na hura agus ni kosh shan is jan na ma er an kursi ages attention la na hura a arish ek fanakt er an ren Hachtarash.
1: Agus bwyl talchyn chyn chyn a naib na be?
0: Ie, chyn chyn a naib. A caifor cynna a glacw agus gertar lom a gomeisio dabl da a naib chyn a reitiw agus at cael da hwrdd. But sure, ta'n sagon a nais, dyr er yn ratcha sy'n ie o'n Ara Jack Chambers go wyl anair chyn caitia eg yn rhan chyn a nais gome sy'n chyn a chyrs ja er rannig ysta a chela agus gome garw sy'r dayn pwnta cahar fan gedd er yn bod to talk us and Neil Michael or August new were machinia ah skull wines the condition shishin skull a malba fe scotney columba and chen august to sur lugan gome and conry hor re and job shan a hosha a gulu
1: a tagalor skull ta fanart a well kalashte ona nur hena kutesn the wollen galshin fui hurum in ward a kalashin yarigal te kalashin the mil reye te skullin sna kalabage ta mejineva kanchira campus tree skull Mon Cranaha, Morshan Harucha G. Mayard, and the Rede Fat Fa Dolhan King is the Skaltashan Kuya Darlasha.
0: Nuravi and Tarages, the Ganamshan and Nuri Sakondi Shah, Oshay Kurcher, Balling Allegly, Oxen Chen Huishiguji in the Kelabaga, August Hil Misha, Gome Kenna Jarafa, Exact Onrain Gulu in the Asian, August Nir Wogshare, Sean the Keshna Akai Mujinya, Tarashan Krenya New, Akar Higgin Ara, Tugalor, Lorle Janu.
2: An teachta dála pátacó po gála chóra cainn fúi scalaní inú na ngála tó bóil teig bríki lochtach a sékín díag ar fáda dér sétá gæst. In is de prífskilta nújachta náisiúnta gus idir náisiúnta ag ochtnú meidu sfugalní tá sét fúi réirhúin ag kóitiwálís.
3: Cuidur piquet ed onoid na sedvíse náisiúnta orchár na hímpul na tíriniuv mar chodigun stálkein lé tair bónag aibri hin na sedvíse. Tá suas le gávíl aibri ur búil gunna kjartchumun Sipdugus United gwetir stálk. Maurin Feimenach na sedvíse slántikun fabal gwet hi maile chur ed a horchár na igalsna i nachul fyr fráin lób. Bain tair a caitach is feibli Jack Chambers a gyr a bannach da rialta sinuv la rialach in is gair a hurt a steach gyr an a stát a ta cahanyam ruka aedigid. Hocron rialta sa vish a caitach gyn ar Itali an a ran a stát a lug la brúch ar a rubba venni saifachti heish 600 million euro la kashimedi vi cadai gob a va caitach a gyrin edichos. Tíktur gugurir til a brúir fríværin a brætinni Keir Starmer IDS a gænirocht a krinu rialta sé við sána njöf. Tóka hórdus kíndjennar og sý skóir gunna fesil í parlamenti hei síra er Keir Starmer IDS mar jálir iskris og rinu er a borti a dáhann na sjáttan is a kæti. Búin eitna prífskelta násum tóka sædjar násumta.
4: Prífskelta na gaeltachtan is a tasile prífskelta nírhid. Bei crinu paibli sa trawán ag anta na nilana nocht le sé gine a taidionta ag kashta aergadis vorashti a gharamna agus letir mulan sianskal na trawáne a tafai unirachtan dioshi

0: Tíana mé sin, bhaile mé dhiscint.
1: Aim sin an irach, tí spéidir.
0: Sfad a bhuine sin, slán go fúil.
1: Tí sin, cabóltas a bhúcint.
0: Mí hálú glíos áinan son agus é lán de flámás, agus é caint ar an Ross Laurach i bórg náisiúnta chilárne. Fuil túrhim sciúrdan is ar chúnta an chláir mar a bhfuil síle ní dhearagáin agus cahal félim, Bert Fúntóri an ngwél chláist an chláir. Fáil tú roif se Bert?
2: Agur míle maith agat sláin, agur maith agat as an deisio óntach na bheith leart le fwy ócháid ólan seo.
0: Se, mar tá ócháid ar siúla gaib sin son ócháid vúr chultúrha a híle sa ghael chláis din óv, dyn cur síst na mar catar siúla gaib?
2: So, bert a tágain an sas is gael cahal o flaimen agus cíno gala bóin, ha si trís tuurt fwy fachta seo a dynan an GA, agus is canary an talcí a glifrair, so crinsid na dalti scoil a ganas ar ócháidí agrúf a scoil, agus tímpul cúnta an glóir, agus seo sort an dera leis really blit amóniacht agus pele wy cyrhe ligé legain, an sa is zimmer bayantic parki, so as sa se just gohol an fechant mac an sa ciad dalti ama a gimmert na lu clasi, na clehi lu clasi ar fad, agus I dda I glart gai gan tamar fad, agus a fyn canavas ar sport na siúnta.
0: Agus cad chuig é seo nó cad is preag sibh tuairt fé?
2: Well, I suppose an rud is mó ná haimid a gíon gaíd a chur cuntín an sa chúnta an clóir, agus I suppose is facta sé seo a dyn an GA thar an tíra fad agus bheith cahal a chaint le tní stelni I mealar sin ar fad é sin a bhil rídi a ganas ar an pórt sin misa bhí misa ganas níos mó ar an paibh gaelina da. So hugamar fwy gradam a vonu am liana cealna bhí ahanta ar Og tíð muntur vaile viðin gan um þessa gæði flóstu Benny Keyhorn. So en eigin að marhjóla en gradum stað. So hamið kon en gradum sjá að hurtum aðkvæði an dina að tala maður en garst að vil hörkum kín en gæði. Búin tæna vassan lag, vil sort að kardjúle gæðin dina að tala ansa. Og hamið kon að ennum skrifar en lagt sjá að þessi er tilspóntu sér skáld. Ar fagam blian agus an suntag sé ar nes gydi an ócáid seo a gaam bliana agus bachtin ag an teda rau nugan agus ta sŵrgum galana sé sin ar agus ag cúpna bliana so as rud dasi agus asbos slímach ant ahanta sir hwrt dyna dalti I tein a bil a lar gaiga ma hwnta
0: Sia agus an fwyl sef frisht nŵ dacur on gael yn y chorchan cín ar sgol y hile
2: I suppose I chwnta'n llawr ha an toil yn gwyl y meid sy'n bîn yn sa tîmpa gwyl gaiga ma hwca Definitely ha kultúr álan and so ní bhain leis an ciúil ach le kultúr gaelana tá an méid an cracu cainte siúil tá sa go tain ha gaig an tréis sort mehe cúle dilmi sa ha anachid dalti scaile agus dí gori a leart fiú hugam ar fwy jackna sin te leis ar an saharn mad an saharn bí grúpa mórgan hart ar chaig a dina am ha siúil le céile agus mid a cain gaig an tamar fad so like definitely ha rig an tarliu an sa chunta an clor agus rudi cosúle se agus gan daus gael sgol yn ôl a dyn o'ch cynt y gwyl gael yn ôl yn y tach trid agus y tach pwyn sy'n gael clostau agus ni hafon sy'n y dogr I yn y sgol yn y ele yn sa tîm pwlwn clor.
0: Lawr hym eil y cael marsion hos yn sy'n yn agel at y hile dydd y fath o chael?
3: Ac yw gwydydd lawne.
0: A bwylwm ffyn meid o ho berthe hy yn eisiau mohyr y bord cy gwyf sy'n gys tron hwn agus yn gradam sa cad eig y dyrwch yn sbiwch o to gwyf leis yn o'r
3: I suppose in pre-struck now, Jesse Horta, Dalti, Bunskola, Bunskola Gaeca, and Hunde, Gaeca Lort, Isli, Nadorha, August Spree, and that. So, Dagrig Arnalti, Ejavina, Tatamun, of course, the Kinrina Tauki, and Larfad, the Intalling, Jacka Parky Sog, are on it. August. Yeah, just the online, just Vijesh Imrahay got that Hanigan show. Ron Fartiet, I suppose, in pre-vote, Dove, Shock is a Vulcan, August Murdoch and Greg Alart.
0: Marcin, she had a canary at us real close to a ragrig and O'Cod show, does not any bun skull at our frastler real skull in the Hunten Chloe de Ba.
3: Yeah, August, Sean K. Dorgerell. Rodega Marshall, a fall done a Dossi Glass on the beam blitzes are shown and me eyebrows, me belt, and a fad done a Gnab one's going to say, what needs to be a shield to Gaga. So shun is fuck a V egg or the Ramblin the Kahar of the Sari low. Now ain't affect me the rate so she's the park initially Ukraine and all of us. Son of Sasta.
0: Mm.

0: So le leh agus
1: agus go cheang
0: agus go cheang agus réh agus le linn agus
1: sé sin fhe
0: agus bíonn siad ar an ar a dhí eisteach a seo
1: so bhéadach muid a bhíonú bhéidir mas an am seo chaite tá sé le nachá sabr go gás tan a dhíine díostaithe le tríblion a sír go dhíon tam a láhaid
2: sé
0: bhag sé ceart go leor le bhí Vína dýni sér díastíf að tríblí
1: ána. Það tíkir með sér sér, aðsa náttári hér sér.
0: Ós leið.
1: Tóna dýni díastíf að hafa.
0: Leið,
1: sér. Leð tríblí ána.
2: Tríblí ána.
1: Agus beis sér díastíf að rechast hóta, gukján tríblí ána.
2: Gukján
1: tríblí ána.
2: Gukján
1: tríblí ána. Sér, svo leið, ónáma tá kæti að
2: Ja,
1: ach, sind zu nehmen, sich hätte jetzt vor ein Fagra, ma wie obet fast gerichtet. Aber wie schaust du bei
2: der
1: Fett sie blieben und sind es noch kriege, die sind schon für sie obet. Ja. Ach, und ich leid sie blieben und noch, dass ich die aus der Hille sie blieben und noch, so, dass ich die aus der Hille gekannt nach, ne?
2: Nu gemäßig immer schäe, die aus der Hille fett sie blieben, ach, so zungen mich obet der Fall richtet.
1: Aha, na kulta sinni sirri kjæra tana í frasin. Tartara, beidir gemesse díast í erfæð tíblíana.
2: Sæ, agus gemi gabur lefa alur ísjö tunda, dogna, gemi náunar ísjö.